nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Čas letí jako bláznivý. Já nechytím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání. Jež dopí

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek,